0: Минутка веб-радіо Чехії на радіо Чіпльдук.
1: Teď už se to mnohé mění, Ostrava už dostává jinou tvář, i Vítkovice a centrum určitě. Tak moc pěkně děkujeme také za telefonát. A hezký večer do východních Čech, paní Rozino.
2: Takže dobrou noc.
1: Dobrou noc. Tak hezky zatím převážně s ženami putujeme po zemi české, moravské a slezské zatím. Ne, ale částečně v podstatě ano, teď s tímto telefonátem paní Roziny si povídáme o rodných domech, o místech, kde jste se narodili nebo kde se třeba narodili vaši blízcí. A já už jsem ráda, že teď mohu pozdravit dalšího posluchače.
2: Dobrý a
1: v tuto chvíli vyprávějící ženu. Opět, výborně. Kdo volá, prosím?
2: Marie z Jižních Čech, chtěla jste Jižní Čechy.
1: Tak se mi to podařilo, děkuji. Paní
2: no,
1: Marie.
2: No, to co říkám.
1: Ano, a odkud, no, že se vám podařilo se dovolat k nám, tak...
2: No, to je právě dneska ona.
1: A z Jižních Čech odkud konkrétně, můžu vědět?
2: Původně jsem z Kaplicka, ze Samoty.
0: Это была минутка веб-радио Чехии на радио Чипльдук. The wheels go round, the beat goes faster. It's my favorite tune on the Soviet blaster.